vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

0: trial.
1: Kapsíčku. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.
0: Trial.
1: To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

zvykej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: dál.
1: Zvolil si ponící. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen.
0: Trial.
1: Co směl jsem žít,

0: child. Child. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Tvoje
1: parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Tvoje.
1: Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel,
0: trial.
1: Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl
1: trial
0: znovu začínat poctivýma rukama jako správný chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp,
1: trial.

0: si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
1: Trial.
0: Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.
1: Trial.
0: Když se

0: šťastný konec příběhu.
1: Trial.
0: Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho.
1: Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš
0: Trial.
1: Jak. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás,
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven.

0: když si vyšel ven.
1: Trial?
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šla.
1: Trial?
0: Křivě šla.

0: Trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí
0: plakat
1: dál.
0: Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na

0: trial. Já chtěl bych jen žít.
1: Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře jí poslouchej.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: zemřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Try.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Wow. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: jen žít. Čau. Z tvých polipů svou lásku ti dořád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít. Jsem...
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: Vrátka.
1: Čau.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami.
1: Čau.
0: Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.
1: Čau.
0: Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku,
1: čau.
0: Cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
2: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka klubku se zachtělo, nepříšku.
0: Zavírej vrátka, zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Wow. Trial.
3: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
3: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak tolik dnů.

jen žít, svým politům, svou láskou ti řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.

0: nechám šťastný svět. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.
0: Stýská se mi stýská po nás dvou, se mi stýská, slýchám šťastný.

0: někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš.
0: Trial.
1: Nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů.

0: trial.
1: Já chtěl bych jen žít.
2: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
0: trial.
2: Sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej,
0: trial.
2: To nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.
2: Já vím.
0: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Moje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak.
0: Trial.
1: Nevíš jak. Tví roky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.
0: Trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět? Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás.
0: Trial.
1: Trochu třás.

0: Právě.
1: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Právě. Postivýma rukama.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven.
1: Wow.
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl
1: Trial.
0: Znovu začínat. Poctivejma rukama. Jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp.

0: chvál.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci.
1: Trial.
0: Vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
1: Trial.
0: Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, a při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na výčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: jsem měl prachy, chod bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma.
1: Try.
0: Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej.
1: Try.
0: Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas, já se zpustil.

0: trial.
1: Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
0: Trial.
1: Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

lesa a stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.
0: Trial.
1: A ne

když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

Božka mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v

0: si vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
1: Trial.
0: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku.
1: Trial.
0: Není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už
1: Trial.
0: Nemůžeme.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k ničemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: plání svítá. Vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.
1: Wow.

0: jen žít z tvých polibků, svou lásku ti řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, kdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

kdyby jsem měl prachy, chod bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadl bych odsaď, hledat lepší kvůli.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.